Rádio Spin.

Tak a teď tohle mozku výplach. Mi stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pitíku.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.
3: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?
1: No,

0: Čau, tady Redzet. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer. A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Paulí Garandem a jeho evolucí Haranta, track, který je poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulí oslavil letos 20 let na scéně. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici, takže gratulace. Dneska už ale bohužel teda končí.
2: Nebylo milosti ní, když mě mír poví hrdinové pofuseli štít, čas obrusí tyrany, pak je líp.
1: No a rozloučíme se i s Pragou Union a jejich trackem Nekorektum ze stejnojmenný desky, která nedávno vyšla. Prago tuhle desku vlastně včera pokřtili v Rígráčích. Dneska už tu track Nekorektum končí, ale z téhle desky tu ještě v hitparádě stále další pecky máme.
3: Jo, můžeš říct ne sexu, přibrat třeba 5 tun, svědčit klidně proti jeho bovým svědkům.
1: No a můžeme se na to teda rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Maniak a track z jeho desky Stream Tape. Je to track Vítězný oblouk, který se objevil na deluxe verzi. Maniak teda nejen, že za 10 dní stihnul udělat celou desku, a to live před zraky fanoušků, ale tam taky tam stihnul teda vyšvihnout deluxe verzi. A to

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě máme Nick Tenda a Nobody Hole s trackem Perfect Trip, pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta, no a zanedlouho taky bude vycházet kniha, která bude mapovat 10 let historie labelu Million Plus. Teď už 11. Tady je track 2 Red Bully od Viktora Kala a Juli Koli, zpívaná, příjemná pecka. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se spojuje teda s jedinou členkou labelu Rychlí kluci, z Juli Koli, tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme nějaký jeho solovky.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Spin.
1: Desátý místo, tady je i tenhle týden Rest s trackem Voden míň, skvělej beat a klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, tak snad je to už předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil třeba taky na nový desce od Pasti, který teda nově teď vydávají pod labelem Ty nikdy. A Restovi musím říct, že to dalo zase jiný náboj a jinou flow, zní to opravdu dobře.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dvojce Řezník a Hades, dva dlouholetí labeloví kolegové přicházejí vlastně poprvé se společnou deskou. Bude to deska Drogstars, bude vycházet už koncem tohohle měsíce a my tu jako novinku máme první vašťovku z téhle desky, která nese název právě taky Drogstars. Takže jdeme rovnou,

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí

0: Hada Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv teda Rook je na naší scéně už řadu let, tak je tohle jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool a tenhle track tě zaručeně rozejbe. Osmička, tady jsou Prago Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Nekorektum. Kato tady opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese velkou pozitivitu a taky hlubokou message. Celou jubilejní desátou desku Nekorektum najdeš už teď na všech streamovacích platformách. My si to jdeme užít teď v éteru, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

byl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: na Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je tenhle týden Smack a Bruce a jejich track Warriors, track vlastně z desky Smack One, kterou Smack vydal minulý týden. Smack taky oslavil s tímhle releasem taky svoje 40. kulatiny, takže je to i taková oslava, takovej dárek právě k jeho kulatým 40 letům. Takže posílám taky velký shoutout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je od Pragoholika, což je člověk, který tu už na naší scéně taky působí řadu let. Teď přichází s novinkou Halo tady Prago, Party Pecka, nebo možná bych spíš měl říct Po Party Pecka. Takže si to jdeme společně vychutnat. Druhá dnešní novinka Halo tady Prago.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Spin.
1: Na šestém místě je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle svoji Karakoram etapu, která teda hodně vyčnívala, hodně se jí dařilo a stále daří. PTK tu dává spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Teď už pětka. Jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný tak dostal animovaný videoklip, který na chvíli teda byl stažený z YouTube, teď už ho tam ale opět najdeš. No a připomínám, že taky už příští, nebo ne příští měsíc, ale ještě závěrem tohohle měsíce, tak se můžeme těšit taky na novou desku od Řezníka, kterou teda udělal ve spolupráci s Hadesem a bude to deska Dog Stars, o který už jsme tady dneska společně mluvili. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda, Spin Fresh Hits. Místo

0: Místo čtvrtý.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na k-

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, kolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu snirsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

Tohle bylo místo čtvrtý, máme tam novinku z minula, je to track Neklid od Pasti. Kluci z Pasti vydali nedávno album Fotr, a to pod labelem Ty nikdy. A právě na tracku Neklid z téhle desky se objevil i Rest. Dává mu to zase novej náboj, novou flow, za mě super. Yeah! Hitparáda, spin, fresh hits, flashback. No a máme tady taky rubriku Flashback.

Party. Pragoholik je taková stálice tady na naší scéně, neústupně tvoří a jede dál, i přesto, že se mu třeba nedostává tolik pozornosti, kolik by chtěl. Každopádně my jdeme rovnou na to, jedou sem Benga ve Flashbacku na Rádiu Spolu.

0: Tak tohle byl track Jedou sem Benga ve flashbacku na rádiu Spin. No a teď už bronzová pozice, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album narvaný boombepovejma peckama, takže je určitě něco pro milovníky staré školy. Myslím si, že tady se to opravdu hezky povedlo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo třetí.

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Rádia Spin.
1: Stříbrná pozice, tu si stále drží Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cake Bone. Za mě opravdu velká pecka, nemůžu se dočkat, až dostaneme celý ten projekt pohromadě. No a teď už vítěz. Tím se tentokrát stávají Praga Union s trackem Hledá se Rým. Tady se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to začít tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Radio Spin.

Dobrý dopo, na rádiu Spin ti přeje Krištof, máme tu sobotu 13. června a svátek má Antonín, takže všem Tondům, všem Toníkům, všem Tonium, nebo jak se skloňuje tahle přezdívka Tony, všechno nejlepší. No a nás čeká společný hudební víkend, to znamená dvě písničky od jednoho interpreta každou hodinu. Dneska to bude, pozor, pozor, Beyoncé. Zároveň mrknem třeba na to, kdo včera pokořil jeden dolarový rekord, nebo proč je Praha tak oblíbená u zahraničních interpretů. Na to si určitě počkej, zároveň komunikátor, lomeno songy na tvý přání nebudou chybět, číslo znáš a apka, ta je taky otevřená. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jaký bude dneska počasí. To momentálně hlásí po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 15 stupňů Celsia a na většině území máme zataženo, dokonce i slabý déšť, což tak vypadá, že pro dnešní den bude taková opakující se mantra.

0: Za 3 minuty máme 9 hodin, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu. Rep.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Je to tak, jdem si dát první přání dnešního dne, který poputuje za Janíkem, jehož voiceovku jsem objevil tady v naší aplikaci.
2: Ahoj, tady Janík, pustíš mi tam prosím od Hektora King Konga, děkuju, ahoj.
1: Ahoj Janíku, určitě pustím, Hector King Kong letí přímo do tvých uší. Kdybys i ty chtěl zahrát něco, tak 210 32 30 30 je to číslo, kam můžeš volat, anebo tu máme mobil.

všichni dospělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledu od lidí, kteří už odešli odsud.

Ladíš Radio Spin na majku Krištof a před náma jméno, který zbořilo prakticky celý svět. Beyoncé. Americká zpěvačka, která prorazila ve skupině Destiny's Child a která, když se vydala na soulovou dráhu, tak se stala jednou z největších hvězd moderní hudby. Na kontě má fakt přehršel hitů a zlomkem z nich se dneska pokusíme prokousat. Já to začnu trackem Halo, u kterého je zajímavý, že ho původně napsal Ryan Tedder z kapely One Republic a vlastně vůbec nebyl určený pro Beyoncé. No, ještě, že to nakonec vzala a naspívala ona, protože jí to vyneslo Grammy. Druhý song, tak to bude hitovka Crazy in Love, kterou osobně považuji za skladbu, která Beyoncé vystřelila na vrchol a není se čemu divit. Ten trumpetový sample starší soulový písničky tomu jenom dodává chytlavost a nejen díky tomu hudební kritici považují tuhle pecku za jednu z nejvlivnějších písní současnosti.

0: Ještě než si dáme rychlou dopravu, tak jenom zmíním, že nám právě dohráli PSH s jejich novým singlem Někdo jiný. Skvělá věc, která vyjde, pokud se nepletu, už zítra. Každopádně teď rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v Brně Bystrc na Hostislavově ulici. Co se dálnic týče, tak na D55 se při sjezdu na Otrokovice hlášená nehoda. Taky trošku poskakuje D2 při příjezdu do Brna u Židlochovic, tam si počkáš zhruba 10 minut. Jinak jsou dálnice úplně fresh, stejně tak jako samotná Praha, ale pokud máš nějaký jiný info, tak 210 32 30 30, to je to číslo, kam to můžeš hlásit, a nebo nám pošli hlasovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: Podle tebe. Dáme si další písničku na přání, tentokrát od Spinnera, který se mi chvilku zpátky dovolal a který se mi jaksi zapomněl představit, ale to nevadí, protože má fakt super věnování.
1: Jirko, až bude hořet.
0: Pošlem to někomu?
1: Ne.
0: Nikomu, jo?
1: Ne.
0: Jak jste slyšeli, písnička od Izomandiase, Hatrika a Viktora Šína, Až bude hořet, neletí do uší vůbec nikomu.
2: My jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hořet, tak už tady nebudu. Vrach ojebat na slávu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že až bude hořet.

0: To vůbec nevím, co bylo za zvuky. Každopádně, jak asi víte, Spin komisař Rep už nějaký ten pátek, nebo přesně řečeno nějaký úterý, objíždí republiku a odměňuje ty, co poslouchají Radio Spin. Tentokrát dorazil do Čáslavy, kde... Chvilka napětí... Nikoho nenašel. Ani zaplý rádio, ani adresu, ani člověka. Nevadí, poručík Vicky mu vybrala novou adresu a tam, abych tak řekl, tajgry padly na úrodnou půdu.
1: Už jsem tady našel Honzu v krásném audiotechnickém servisu. Kluci tady spravují super prostě techniku, nějaký DJský pulty, mixáky, vypadá to mega hustě a já už ho tady mám na drátě. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj Honzo, no tak gratuluju. Slyšel jsi tady výzvu Rádia Spin, že se blíží Maty k tobě?
1: No, jasně, jak to posloucháme, že jo, takže jsem slyšel, že se blíží Letňanama k sedmičce a pak už jsem slyšel svoje jméno a už jsem věděl, že je dobře.
2: Jaký je to pocit, když víš, že jede za tebou?
1: No začal jsem být nervózní, začal mi padat čerobláky z ruky tady a těšil jsem se, no. Já poslouchám Spin úplně od první písničky, kterou jste kdy pustili. Poslouchám celý den v práci, v autě, nepřelazuju.
2: Tak to je úplně, tak to jsi opravdu ten nejvěrnější z nejvěrnějších a ty tajgry si opravdu zasloužíš.
0: Jestli tě to tajgrový osvěžení nalákalo, tak se přihlaš na program @radiospin.cz, hoď tam jméno a hlavně adresu, na který tě komisař najde, aby to nedopadlo jako v Čáslavi. V rychlosti vrkneme ještě na počasí, to momentálně hlásí po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 16 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo až oblačno a když se tak dívám na radar, tak přehánky se momentálně týkají Ústeckého kraje, Libereckého kraje nebo třeba kraje Vysočina. Spin Radio.

0: podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe a hrát budeme i podle Kuby, který se mi dovolal chvíli zpátky. Kubo, co to bude?
2: Chtěl bych pustit Izomandias Feed Banány.
1: Přesně, všem, co takhle hezky se vzbudili, naladili si Radio Spin a společně se mnou a s Kubou si dají Banány od Viktora Šína a Izomandiase. Skvělá věc z toho alba, by the way, myslím, že to je Planeta opic a taková jako mírně nedoceněná, tak ji pojďme společně docenit. Chceš mít opici?

0: Morning Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to.
2: Já to předražíme.
3: Co to je? To je předražená. To je jako draže, nebo co?
1: Ale
3: dražba lunapa.

0: Spin. Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 13. června, no a před náma je Beyoncé. Ta má v sobě zvláštní schopnost přepínat mezi odlišnýma žánrama a přitom, abych tak řekl, nestratit sebe, pořád je to prostě ona. K tomuto tvrzení vám předložím důkaz v podobě dvou songů. Jeden bude Love on Top a tenhle ten song, to je pro mě stělesněný slovo radost. On sází trochu na retro R&Bčko s výraznou inspirací v osmdesátkách a nejvíc na tom zbožňuju to až euforický finále, to je ta radost v tom. Na stranu druhou tu máme song Break My Soul, to je novější věc z roku 2022, která staví na zvuku houseový hudby 90. let, zároveň pracuje i se samplem písničky Show Me Love od Robin S., což tehdy byl jeden ze základních kamenů klubové hudby. Zajímavý na tom je i to, že Break My Soul se na sociálních sítích v roce 2022 spojil s trendem Quit Your Job, v překladu Opusť svoji práci. A lidi si tenhle song vykládali jako výzvu k přehodnocení životních rozhodnutí a k tomu, že by si možná mohli najít lepší práci. Tak já ti to pustím a snad tě potom poslechu nenapadne dát výpověď.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin, hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v Šumperku na ulici Milana Rastislava Štefánika. Opatrný buď taky v Náchodě na Pražský nebo v Příbrami na ulici Žežická, bouračky jsou i tam. Přesunu se na dálnice, na D55 se při sjezdu z Otrokovic na Napajedla hlášená nehoda. Klasicky si pak počkáš třeba na příjezdu do Brna po D1 cca 6 minut. Co se samotný Prahy týče, tady je hlášená nehoda na Kbelský na Proseku a díky tomu si tam počkáš asi 10 minut.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Další písnička na přání poletí do vašich uší, tentokrát bude od Michala.
1: Dneska by to bylo Bad Bunny a Monaco. To je jediná písnička od něj, která se mi líbí. Mockrát děkuju.
0: Yes, není za co. My se tady s Michalem právě řešili, že Bad Bunnyho nějak moc neposloucháme, nějak moc neznáme, nějak nás to neoslovuje, ale tahle ta písnička Monaco, tak to je solidní banger, takže posílám všem, kteří právě teďka třeba vstávají, těm, kteří si užívají sobotu a hlavně všem Antonínům, který mají dneska svátek.

0: Ladíš Rádio Spin, máme tu sobotu 13. června, svátek má Antonín, ještě jednou připomínáme, jestli nějaký uznáš, určitě mu popři. A my se jdeme společně podívat na to, kdo včera takzvaně zachrastil kasičkou. No nebyl to nikdo jiný než Elon Musk, který má za sebou další rekord, protože po vstupu jeho firmy SpaceX na burzu se jeho majetek podle odhadů poprvé v historii přehoupnul přes hranici 1 bilionu dolarů. Jo, teď bacha, bilion, ne miliarda, ale 1000 miliard. Jenomže takhle velký číslo, to už si člověk moc neumí představit, takže si to zkusme přeložit do naší normální řeči. Takže, kdyby Elon Musk utrácel 1 000 000 korun každý den, vydrželo by mu to díl než 2500 let. Kdyby si chtěl koupit všechny týmy NBA, NHL, NFL i Premier League dohromady, pořád by mu zbyla většina majetku. A teď něco bližšího k nám, k Čechům. Tržní hodnota společnosti ČES je dnes zhruba 690 miliard korun. To znamená, že Elon Musk by si tak mohl koupit celý ČES přibližně 30krát. No, jako crazy. Já teda upřímně přesně vím, co bych dělal, kdyby mi na účet cinklo 1 bilion dolarů. První věc, co bych udělal, bylo, že bych šel do Mekáče a koupil bych si Big Mac menu, protože když jsem byl malej, tak jsem obdivoval lidi, co mají peníze na to, že si koupí celý Big Mac menu jenom pro sebe. Takže to by byla úplně první věc za mě. Ty mě klidně můžeš dát vědět do apky, co by byla první věc, co by si udělal, kdyby ti cinklo na účet 1 bilion dolarů. Já se tím potom prokoušu, tak si to pustíme, no a teď si ještě dáme počasí. Počasí se prozatím od rána nijak moc neproměnilo, po celé České republice je průměrná teplota zhruba 17 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo až oblačno a místama i slabý déšť, teďka hlavně teda v Ústeckém kraji, v Královéhradeckém a v Libereckém a celkem to odpískává na ten déšť i Jihomoravský kraj. Spin Radio.
1: Čau, tady Redzet. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Další přání dnešního dne, tak to přichází od Jirky. Vyber něco smutného.
2: Tak dáme. Nikdo. Ale pošlem to všem negativistům a všem prostě, co jsou zavšklí a prostě nemají to tady na tom světě rádi.
1: Aby se pochopili kontext týhletý hlasovky, kterou tady mám nahranou, tak my jsme s Michalem řešili, že spoustu lidí je dneska prostě smutných a pesimistických a že to občas vlastně vůbec není třeba. Proto jsme se takhle jako přesvědčili, no já jsem Michala přesvědčil, aby vybral něco smutnějšího, takže písnička od Bobbyho Blaze Nikdo letí do všech negativistických uší.

0: Spin. Hladíš hudební víkend na rádiu Spin s Krištofem a taky s Beyoncé, která dokáže v jedné skladbě spojit pop, politický komentář a taneční hymnu dokopy. Dohromady, dokopy, nevím, jestli se tady používá. Mluvím samozřejmě o hitu Formation z roku 2016, který vyšel těsně před vystoupením na Super Bowlu a okamžitě tehdy vyvolal diskuze. Nejen kvůli teda silný vizuální stránce videoklipu, ale i kvůli tématům, který tam Beyoncé rozkrývá, jakože identita, hrdost a historické zkušenosti afroamerické komunity. Ta píseň se stala součástí alba Lemonade, který je často vnímáno jako jedno z jejich nejvíce konceptuálních děl, takže tolik Formation, no a druhý single, ten vůbec nemusím představovat. Single Ladies z roku 2008, to je čistý popovej fenomén. Super produkce, silný beat, ikonická choreografie z videoklipu, to je symbol popkultury. Ten klip získal řadu ocenění a samotná choroška se stala globálním virálním trendem a to podotýkám ještě před érou TikToku a Riusek, takže to z ní dělá jeden z prvních opravdu masově sdílených tanečních fenoménů internetu, snad teda hned po Makaréně.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio Spin. Naughty mess, paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy.

0: Dubna. Hoceme ráno. Celou stovku odvysíláme
1: v éteru Rádia Spin.
0: 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v Ostravě na ulici Kosmonautů nebo taky v Příbrami na ulici Žežická. Tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi půl hodiny. Když se tak vrká na dálnice, tak si počkáš třeba na příjezdu do Brna po D2 cca 6 minut. Stojí taky D11 před 35. kilometrem směr Hradec Králové, tam proběhla bouračka a na místě postojíš asi 20 minut. Na D6 u Petrohradu si pak počkáš asi 8 minut. No a co se samotný Prahy týče, tady je hlášená nehoda na Kbelský na proseku. Díky tomu si tam taky počkáš asi 8 minut a jedna nehoda mi tu svítí taky na Českobrodský v Běchovicích.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio, rádio, rádio.

0: Do apky mi přišla fajn zpráva od Mikyho, který píše: What's up, Krištofe, jak si řešil ty love, tak kdybych chtěl na účtě 1 bilion dolarů, koupil bych si jako první asi 100 balíčků Pokémonů a mám se kitku. Ale Miky, to druhý cením možná trošičku víc, ačkoliv chápu, 100 balíčků Pokémonů, to jsou velký šance na super pokyše. Já sám mám doma ještě někde takovýto album, jak se to sbíralo, a podle mě bych ho možná mohl vydražit za solidní prachy. Každopádně zahrál by si mi PTK, Kempači a Jačiru pro všechny budoucí milionáře a bilionáře. Peace. Kempači a Jačiru od PTK, super, dejme tomu skoro novinka, letí i do tvých uší, Miky, protože doufám, že s tebe jednou ten milionář bude. A taky doufám, že ty mamce koupíš kytku i teď, když třeba zrovna milionář nejsi.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 13. června, svátek má Antonín, takže si nějakýho znáš, určitě si na něho vzpomeň a popřej mu. No a na Radio Spin teď hodně řešíme náš žebříček top stovky největších CZSK hitů všech dob. Do toho jste minulý týden mohli nominovat všechny možný tracky, jako to udělal třeba tady Michael.
1: Ahoj, tady Michael, abych chtěl nominovat Chaos Vodopády.
0: Točí a voda padá. Padá. No a tracky, které byly nejvíc zastoupený v nominacích, se teď probojovaly do žebříčku. Zamíchat kartama v tom může úplně každý. Stačí skočit na webovky radiospin.cz nebo do naší apky a hlasovat pro nějaký tvůj oblíbený track. Každý den tam máš celkem 3 hlasy, já už jsem je teda dneska udal a rozhodil jsem je mezi MCho Geje a jeho G-Funk, protože tu písničku naprosto zbožňuju. Potom mezi Payna a jeho track Jiná vlna. To si myslím, že je strašně underrated track a zaslouží si víc pozornosti. No a samozřejmě taky Tylera Dardna a jeho Dreamin. Yes. Jako sorry, ale už jenom kvůli tomu beatu od Dekyho by to za mě mělo být aspoň v top 50. Každopádně, hlasování je teď úplně na tobě, takže upaluj a já ti mezi tím dám počasí. Co se počasí týče, to se pořád nějak extrémně nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 17 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo až zataženo. A když se tak dívám na radar, tak bouřky lomeno přehánky se teď týkají hlavně Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje a nebo Středočeského kraje.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: po delší době tady máme trošičku víc speciální přání.
1: Mockingbirds od Eminema. Tátovi, on má narozeniny. Děkuji.
0: Tátovi pošleme Eminema, to je krása, přejem všechno nejlepší. Já jsem taky slavil asi pár dnů zpátky narozky, asi týden. No a dostal jsem strašně krásný přání, které bych tady zreprodukoval tvýmu tátovi a znělo, ať je tvůj další rok lepší než předešlý, ale horší než všechny ty nadcházející. Takže tolik ti přeju za sebe, tatínku, a posílám Eminema a Mockingbird.

0: Spin. Ladíš Radio Spin a teď se v hudebním víkendu, který se zaměřuje na Beyoncé, podíváme na dvě skladby, které ukazují trošičku v jiném světle. Jednu ve velmi silný hudební chemii a po druhý v takový hodně hravý až ironický poloze. Jako první track si dáme Deja Vu s Jay-Zem a to patří mezi ty skladby, kdy si říkáte, že už tam prostě musí být něco víc než jenom hudební spolupráce. A to si říkali všichni. I tehdy, kdy to ještě nebylo nějak přímo pojmenovaný a kdy tihleti dva ještě možná ani netvořili pár. Každopádně celá ta skladba stojí na výrazným basovém groovu a energii, která na mě působí skoro jako takovej hudební dialog mezi Beyoncé a Jay-Zem. Jako druhý track si dáme Why Don't You Love Me, to je zase úplně jiný svět, tady Beyoncé přechází do stylizace starého Hollywoodu a zároveň si trošku hraje s obrazem dokonalý ženy, která má úplně všechno, úspěch, super vzhled, slávu a přesto všechno si dává úplně lidskou otázku, proč to vlastně nestačí. Ale je to chytlavý, lehce ironický a působí to, jako by si sama dělala takovou jemnou nadsázku na tu popovou dokonalost, kterou od ní svět očekává. A v tom je mi to vlastně i sympatický. Je to globální hvězda, která si dovolí na chvilku zpochybnit vlastní bezchybnost.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin, hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak dva kreše jsou hlášený v Ostravě na ulici Kosmonautů a 28. října. Další třeba v Táboře v ulici Soběslavská a nebo v Jičíně na ulici Maršála Koněva. Přesunu se na dálnice, tady je bouračka hlášená na D11 na 35. kilometru směr Hradec Králové, díky tomu se tam postojíš asi 8 minut. Svačinu a pevný nervy si připal, pokud jedeš z Prahy po D10, hned u vjezdu z Prahy si počkáš 40 minut, no a na D8 u Odolený vody pak 25 minut. Co se samotný Prahy týče, tady jsou hlášený nehody na Průmyslový v Kých a jedna taky v ulici na Petřinách. Na Petřinách.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refu, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: hrát budeme podle Honzy, který vybral písničku a dokonce i super zkaz pro svého kamaráda z Varu.
1: Chtěl bych něco od Řezníka, poslední exekuce. Chtěl bych to zahrát mýmu kámošovi do Karlových Varů, Jakubovi Trmalovi, tomu nejlepšímu elektrikářovi v celém karlovarském kraji. A chtěl bych mu zkázat, že je sice je čas oběda, sobota, hezký počasí, ale tyve, ať hrozně víc maká.
0: Přesně, Honza ti vzkazuje, makej! No a doufám, že se ti bude líp makat s Řezníkem a jeho poslední exekucí.
2: Ladíš Rádio Sven a komunikátor s Krištofem.

0: ženy treba lúbiť.
1: Ženy treba lúbiť.
0: Jak říkáš, Majku Spirite, ladíš Rádio Spin, máme tu sobotu 13. června, no a včera, v pátek 12. června, americká zpěvačka Halsey hodila storíčko z Prahy a připsala k tomu, že to tady má fakt ráda. A upřímně, ona není zdaleka jediná světová hvězda, která si českou metropoli zamilovala. Ona, ta Praha, je taková zvláštní, protože je dostatečně historická, aby vypadala jako nějaká kulisa z filmu, ale zároveň je i dost živá na to, aby se v ní dobře tvořilo. Svoje o tom ví třeba Linkin Park, protože ti si Prahu vybrali nejenom na koncerty, ale taky v roce 2003 si tady natočili videoklipy k hitům Numb a From the Inside, takže když se podíváte na klip Numb, tak tam objevíte Karlův most nebo třeba gymnázium Jana Keplera. Nejsou sami, v Praze dlouhodobě pobýval třeba i herec Orlando Bloom, který ho určitě znáte jako Legolase z Pána prstenů, nebo Willa Turnera z Pirátů z Karibiku. Ten tady točil seriál Carnival Row, no a i společně s Katy Perry, se kterou tehdy chodili, tak občas dávali storíčka, že to tady mají fakt rádi. No a když už jsme u těch filmových hvězd, Tom Felton, poslední tady z toho listu, toho asi znáte jako Draka Malfoje z Harryho Pottera, tak ten byl dokonce v Praze přistižený, jak si jen tak sojí a hraje si na kytaru v centru města. Bylo to docela funny, protože lidi si ho pletli s nějakým baskerem, možná i bezdomovcem, a házeli mu prachy pod něho, takže super. Hele, uzavřel bych to takhle. My, co tady bydlíme, my místní, tak si občas stěžujeme na turisty, na, nevím, na drahý pivo nebo na rozkopaný tramvaj na Želivárně, jenže pak přijde někdo, kdo procestoval celý svět, vyfotí si starý město, napíše, jo, mám to tady rád. Prostě občas nám musí připomenout cizinci to, co máme přímo před nosem. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to se pořád moc nezměnilo, po celé České republice je průměrná teplota 18 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo, no a taky nám tady prochází takový slabý dešťový přeháňky. Když se tak dívám, jak máme teď, tak nejvíc to zasáhlo Liberecký kraj, tam teda prší solidně, Královéhradecký a nebo Pardubický kraj.
2: Spin Radio.
3: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrát budeme podle Prochyho, který se mi dovolal chvíli zpátky. Prochy, co to bude?
2: Ale musím tě poprosit Hooligan La Familia. Ale pošlem to mojí rodině do auta, tobě do studia a všem užívají pěkný víkend.
1: Všem, co si užívají pěkný víkend. Prochy, díky moc, ale já bych to zároveň poslal i těm, kteří si ten pěkný víkend moc neužívají a chtěli by se ho užívat, protože si myslím, že Poli Garant, Kenny Raff a jejich La Familia, tak na základě toho si ten víkend fakt může začít užívat.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem. La Familia, okay, yeah.

0: co je to zajímavý, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJskej mozek.
0: Je to
1: vlastně,
0: tak.
1: To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
1: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

čistý, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém nesnáším, vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej, hej.

0: Stále ladíš Radio Spin s Krištofem, stále ladíš i hudební víkend s Beyoncé, no a ta má za sebou spoustu velkých hitů, ale hit Best Thing I Never Had patří mezi skladby, který si lidi často pamatují hlavně kvůli textu. Ona to není taková ta klasická rozchodovka plná smutku a litování se, právě naopak, je to spíš o tom momentu, kdy se člověk po těch letech ohlídne a řekne si OK, tak asi to dopadlo tak, jak mělo. Takže první věc, kterou si dáme, tak je Best Thing I Never Had. Jako druhý ti pustím písničku Countdown, která působí jako takovej velký hudební experiment. Já se přiznám, že já jsem tu písničku do včerejška neslyšel a v rámci přípravy jsem si ji poslechl a říkal jsem si, tyjo, jako to je tolik věcí schovaných do popového hitu, jako během těch 4 minut se tam vystřídá tolik nápadů, tolik rytmů, tolik odkazů na starší hudbu, že jsem to při prvním poslechu vlastně ani všechno nestihl zachytit. Takže pouštím ti to tam a doufám, že toho zachytíš víc než já.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ještě než se vrhneme na rychlou dopravu na rádiu Spin, tak musím říct, že tohleto, co právě hrálo, tak byly nový PSHčka. Song se jmenuje Nikdo jiný a vychází v neděli večer kolem 8, pokud se nepletu. A dokonce i s klipem, je to banger. Každopádně teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je souhlášený v Ostravě na ulici 28. října, ve Vsetíně pro změnu na ulici 4. května, v Teplicích na ulici Hřbitovní a 9 minut si potom počkáš na příjezdu do Toužimy od Plzně. Když se mrknu na dálnice, tak si svačinu určitě přibal, pokud jedeš z Prahy po D10, hned u výjezdu z Prahy si počkáš asi 40 minut, na D8 u Odolený vody pak 20 minut, jinak jsou dálnice poměrně fresh a co se Prahy týče, tak 5 minut se zdržíš na Bělohorský na Břevnově a nehoda je hlášena v ulici na Petřinách. Z dopravy je to všechno, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo nám pošli voicovku do mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin. Když na ně

0: aplikace.
1: Jdeme si dát poslední přání, který dneska stihnu, protože naproti mě už sedí nedočkavej a nevyspanej Matty z Rock for People. Každopádně kam tohleto přání poputuje? Nepoputuje, protože to nám zaplí. Dobrý, tak ještě jednou si to dáme. Dělejme, jakože se to nestalo, kam tohle přání poputuje?
2: Zdár, tady Julie Trudlové, prosím tě, z Krkonoš bych chtěl poprosit o trošku energie pro moje holky, protože jsou fakt hodně ústý. A tak nějaký ten breeze, co? Do těch dvoudílných plavek. Díky, zdraví Krkonoše. Strutnova až do Karviní.
1: Strutnova až do Karviní, super, tak my zbravíme z Prahy až do Karviní. Doufám, že jsme se pochopili a že jsem to vybral správně. Breeze od Sameje, Gleb na featu a Natália Hulujová na tom legendárním refrénu. Nemůžu se dočkat, až se to pustím. Jo.

0: Remix. Jak jste pochopili, tak nám právě dohrál Sean Paul a Busta Rhymes. A proti mě už sedí kdo?
1: Je to tak, sedí tady už Matej, kámo, a jsem ready na vysílání.
0: Jo, vypadáš ready.
1: Mega.
0: Ty jsi kalil, co?
1: Ne, já nikdy.
0: Chápu, Maty, kde jsi byl? Řekni nám to, nemusíš být slušný, řekni jména.
1: Hele, byl jsem takovým nejmenovaným festivalu, byl jsem tam asi 4 dny a hele, bylo to absolutně topový. Jakože reálně budu o tom ještě mluvit, takže určitě, koho zajímá víc, tak určitě stay tuned, protože to tady rozeberem a taky rozeberem, byl to ten rockový festival.
0: Jo. A byl tak jako pro lidi, že?
1: Byl takový jako pro lidi, no. Ale jako objevil se tam i nějaký rap, takže nad tím jsem samozřejmě nesměl chybět, takže jsem to taky čeknul. A hele, bylo to mega užitý, každopádně, no. 5hodinová směna teď. Let's go, já se na to těším.
0: Ne, pojď do toho, rozbiješ to, každopádně. My si ještě předtím, než tady Maty pořádně rozbije, a tím nemyslím studio, ale myslím tady vysílání s váma, dáme počáso. A to se pořád nějak extra nemění. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 20 stupňů, na většině území máme oblačno, no a pořád se nám tady ženou přehánky, teďka momentálně nejvíc v Pardubickém kraji a v Královéhradeckém tady nahoře. Ale v Praze to vypadá, že je dobře, takže Maty, užij si to tady, já se jdu někam hezky projít, říkal jsem si, že skočím na Barandovský skály, takže dneska tam to hezky pošlapat a dám si tě do uší, chlape.
1: Peace. Jas, kámo, čus.

0: 10 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Oh snap. Are you ready for this?

0: Posloucháš Radio Spen, na majku je Maty, já už jsem tady vystřídal Krištofa, takže nás čeká společná session odpoledního komunikátoru, a to až do 7. Kecat budeme třeba o festiáku, ze kterého jsem se právě teď vrátil, taky pořešíme rap news a pouštět si budeme taky tvoje oblíbený tracky na přání, se kterýma to jdeme taky rovnou odpálit. Já už tady mám voiceovku od Ronyho.
1: Nazdar, nazdar, ale poprosím tě o zahrání Resta Chodníky. Bylo by to pro mě a pro mou milovanou polovičku, co tady sedí vedle mě, a pro všechny, co poslouchají. A pro tenhle ten hezký den. Dík moc, čus.
0: Jasná zpráva, Rony, posílám ti tam Chodníky, skvělej track, a pokud chceš Chodníkům anebo Restovi pomoct, můžeš třeba mimo jiný hlasovat na našich stránkách do hitparády TOP 100 Česká republika a zvolit třeba tenhle track. Ladíš Rádio Spin?

Dáváš Radio Spin, na majku je Mate a ready, tady už mám dvojitou dávku Beyoncé na hudebním víkendu. Nejdřív si pustíme track Girl Who Run The World. Tohle už podle názvu zní jako něco feministického, ale hele, já jsem toho jediný fanoušek, samozřejmě jsem feminista a ochránce žen, to je jasný. A myslím, že hymna ženský síly a sebevědomí je přesně to, co bychom neměli ve společnosti vynechávat. Takže tohle je takový spíš elektropopík. Holka, jestli dneska nemáš den, tohle je pro tebe. Potom si pustíme skladbu 7-11, tohle je pro změnu spíš o takový spontánní zábavě a o prožívání prostě daného momentu, což hele, když nám už za chvilku začíná léto, je docela trefný. Takže nejdřív Girl Who Runs The World a potom 7-11 už teď na rádiu Spin. Hudební.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, ty jsou momentálně relativně sjízdný, hustší je každopádně D1 a to u Jihlavy, je tam zdržení cca 5 minut. Přesuneme se každopádně na regiony, ty jsou momentálně čistý, takže sorry, jdeme rovnou na Prahu. Tam si momentálně postojí v centru na Nuseláku směr Legerka, hustší je taky Ječná, taky Bělohorská u Ladronky. Zdržíš se potom taky na Kbelský, na Hloubětíně, ta je zasekaná a zasekaný je to taky ve směru ještě na Letňany. K dopravě je to ale zatím všechno, to je ale stay tuned, protože za chvilku je tady další track na přání, takže určitě objednávaj a potom pokecáme konečně o tom rokáči, tak stay tuned.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sorcer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
4: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Hrajeme přesně podle tebe, ty ladíš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty, no a teď už i Michal, mám ho na drátě, čau.
3: Čau Maty.
2: Tak co kámo, jaké máte plány dneska s manželkou?
3: A tak. My jsme šli do auta a jedeme na ten Four Seasons.
2: Mm-hmm.
3: Off-season,
2: yes. Hezky, hezky. Vy jste vyhráli lístky vlastně?
3: Jo, u vás na Spinu.
2: Hezky. A dokonce si vezeš i dres, který si necháš podepsat.
3: Přesně tak, od PSAčeka, to jsem taky vyhrál u vás.
2: Hezky. No vidíš prostě, hele, jak se říká, s poctivostí nejdál dojdeš a to platí u spinnerů dvojnásobně, takže pokud jste takhle prostě poctiví spinneři, jako je tady Michal, tak dostanete třeba ty lístky, třeba i dres, prostě úplně všechno, nebo i to frisbíčko, který taky máš mimochodem.
3: Přesně tak, to mám taky a je super lístá, super se s tím hází, ty tříletátka nás se to s tím naučila.
2: Pecka. Hele, vybrali jsme právě na přání dcery, pokud co nepletu, písničku...
3: Manželky,
2: OK, písničku Urob kruh od Separa, kam to pošlem?
3: Ale určitě k nám do auta, všem směrům a hlavně tobě do studia, ti to po tom užitým víkendu vyčíká.
2: yes, moc krát děkuju, určitě si to rád zahraju. Skvělej track a hlavně šťastnou cestu lidi a užijte si zbytek dne, dávám to tam.
3: Taky, ahoj.
2: Čau.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou tady Feli, Maty a hele, dneska je sobota a to znamená jedno. Vrátil jsem se z Rokáče, z hudebního festivalu, který se koná každý rok v Hradci Králové a každý rok je to totální přepal, trvající necelý týden. Je to sice rockovej festiák, což mě teda vůbec ale nevadí, ale kromě metalu a rocku tam zazněl i spousta prostě jiných žánrů, zazněly tam spousta jiných žánrů. Třeba takový rap tam byl taky několikrát a já jsem tam rozhodně na tom nesměl chybět. Superset tam zahrál třeba MC Gay, taky James Cole a Idea a úplná pecka koncert, tak byl kámo Gleb, který hrál jako afterparty po středečním headlinerovi, což byly Limp Fucking Bizkit. Absolutní cinema, hity od začátku až do konce, hrali snad každou známou skladbu a nebyla minuta, co bych na to prostě nepařil. Ještě před nima předskakovali Papa Roach, takže taky úplná paráda, no a ten Gleb nakonec, to už byla třešnička na tak už dokonalém dortu. A by the way, jsem se tam taky potkal i s Jirkou, takže hell yeah! Taky se kouknem na počasí, venku je 23 stupňů, k večeru to spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 12 a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a má být polojasno. S tebou je Matej a ty ladíš Radio Spin. Spin Radio.
1: Čau, tady Red Zed. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za dva týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

nepochopil, co je chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčne tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: OK, dáváš Radio Spin, na majku je tady Maty, máme další hodinku a to znamená jediný, další komunikátor, další track na přání, tentokrát zahrajem pro Vladimíra, který už mi tady nechal tenhle vzkaz.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radio Spin, takže tam nějaký pořádný rapec od The Game, děkuju.
0: Kámo, nádherný track, The Game, skvělý rapper a víš co ještě, měl jeden takový úplně výborný feed, který je naprosto skvělý, já ten beat miluju, miluju ten track obecně, myslím si, že ani ti nemusím říkat, co to je, protože to hned poznáš.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým. Let's take them back.

Dáváš The Radio Spin, taky hudební víkend, na majku je Maty a s tebou taky další Beyoncé. Jako první si pustíme track Sweet Dreams, což je nějaký přirovnání k platonické lásce, k toxickému vztahu, o kterém nevíš, kdy se z krásného stunu stane noční můra. Beautiful Nightmare, jak říká sama Beyoncé, je to takový popový R&Bčko s prvkama elektropopu, easy going věc, kterou se ale rád poslechnu. Potom tady máme ready věc Summer Renaissance, tohle je letní hitovka přesně o tom letním čase, kdy jenom chilluješ a nemá žádnej stres. Hudebně je to takový vyklidněný, takže je to takový houseový disco, zní to je trochu retro, ale vlastně je to příjemný track, který si zahrajeme už za chvíli. Ještě před ním nás čeká Sweet Dreams, už na rádiu Spin právě teď.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, nejdřív čeknem klasicky dálnice, ty jsou momentálně relativně sízdný, hustší je momentálně, každopádně D1, a to u Jihlavy, ve směru na Brno si tam postojíš cca 10 minut, D2 je potom zasekaná před Brnem a to směrem z města, zdržíš se tam taky tak 10 minut. Regiony jsou momentálně sízdný, každopádně akorát v Liberci je momentálně hustší 35 v centru, takže určitě tam bacha. Můžeme se ale rovnou přesunout do Prahy, tam je momentálně zasekaná Vilzonka, na který je crash, hustší je taky Ječná a taky Legerka, respektive Nuselák směr na Legerku, Bouračku, potom uvidím taky v ulici Patočkova, takže tam určitě taky bacha a hustší momentálně taky Kbelská na Hloubětíně. K dopravě je to prozatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku si dáme další track na přání a potom pokecáme kdo nebo co, je to Spin, komisař Rap.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, s tebou je tady Maty a mám tady další track na přání, no a se mnou už je tady na drátě Monča a Peťan, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj, vy jste se takhle krásně zavolali na tenhle ten krásný den, chcete krásnou pozitivní písničku od Refua.
2: Ano.
1: Ano, ty si říkala, Mončo, že jsi půl roku vdaná, takže byly nějaký lehký debaty ohledně té písničky, ale nakonec bylo po tvém.
2: No tak my se brali po 25 letech, takže názor už tady manžel zná.
1: OK.
3: Pro všechny pohodoví lidi, kámo.
1: Pro všechny pohodoví lidi. Yes, vybrali jsme písničku Princezna, takže pro všechny pohodoví lidi a ještě pro někoho?
2: A pro Máru, aby se podíval do mapy, kde je Havaj.
1: OK, tak taky pro Máru. A taky samozřejmě pro vás, ať se užijete tenhle ten hezký den spolu a dávám to tam lidi.
2: Díky moc, hezký den, ahoj.
1: Čau.

0: Pen komisař Rep v ulicích republiky.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a taky Spin komisař Rap v jedné osobě. Takže to znamená, že ti každý úterý dovážím 3 balení Tigrů a taky spousta merče. Jo, máme tady obrovskou soutěž s Tigrem, kde každý týden soutěžíme o tyhle skvělé ceny. No a každý úterý vylosujem někoho, kterýho přijedu já tajně zkontrolovat, jestli poslouchá Radio Spin nebo ne. Když jo, Tiger odměna ho nemine, ale když ho zastihnu a zrovna neposlouchá, tak si ty Tigry a merch odvezu domů. No a jak se do soutěže zapojit? To je úplně jednoduchý. Stačí napsat mail program@radiospin.cz a napíšeš nám svoje jméno, telefonní číslo a kde nás dopoledne v úterý posloucháš. Pak už to bude prostě probíhat nějak takhle.
2: Čau Vicky, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
3: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádný soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
4: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
3: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
2: Tigry jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
1: OK, tady už jsem navštívil Tomáše ve Štětí a Tigry oslavil takhle úplně krásně.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček Tigrů bude třeba tvůj.
1: Taky ještě čeknem počasí, venku je právě 23 stupňů, ještě to klesne na nějakých 20, přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekejte teploty kolem 16, a má být polojasno. S tebou je Matej, ty ladíš Radio Spin.

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady takhle krásně o 4 hodin Maty a odpalujeme dalším trackem na přání další hodinu a tentokrát zahraju track pro Justinu, která už mi poslala voiceovku.
1: Ahoj Spine, chtěla bych tě poprosit o zahrání songu od Gleba pro mě a pro mého přítele Bobíka, kterého moc miluju. Teď jsme se spolu čerstvě přestěhovali a jsem mu moc vděčná za všechno, co pro mě dělá. Tak díky, mějte krásný den.
0: No krásná zpráva, tak hodně štěstí, Justy, a krásný den i tobě. Posílám tě tam bagy. Ladíš

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo flaška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJ-skej mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spin Talku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend z Beyoncé. Já jsem Matej a mám už tady ready další dva tracky. Nejdřív si pustíme Ring the Alarm. Beyoncé tady doslova volá na poplach a varuje, nebo respektive konfrontuje partnera, protože prostě žárlí a nechce o svoji lásku přijít. Je to v podstatě pojatý tak jako víc hip-hopově, takže je to nějaká kombinace R&Bčka a rapu. A hele, téma je snad nesmrtelný, protože kdo nežárlí, tak nemiluje. Pak tady mám už ready track Ape Shit, na kterém je taky Jay-Z. Tohle zase je spíš taková rapová flexovačka a to hlavně o tom, kam to spolu dotáhli. Přece jenom jsou to už totální hudební ikony a mají spolu manželství asi už 18 let. Takže krása střídá nádheru a já to tam pouštím, Ring the Alarm a pak Ape Shit. Tohle je hudební víkend Beyoncé, Radio Spin.
1: Hudební víkend na Radio Spin, hostí Beyoncé.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky se podíváme nejdřív na dálnice, které jsou momentálně docela v pohodě. Hustší je každopádně pořád D1 u Jihlavy ve směru na Brno, si tam postojíš cca 10 minut. Přesuneme se na regiony, tam je momentálně bouračka v Brně v ulici Opuštěná, je to u parku, tak se tam dej určitě bacha. Jinak je to ale taky sízný, takže skáčem rovnou do Práglu, kde jsou rovnou dvě bouračky. Jedna je na Ječný v centru, tam je to taky hustší na Vilzonce a samozřejmě taky na Nusláku směra Legerka. Druhá bouračka je na Hloubětíně, na Kbelský, tam je to solidně zasekaný. Postojíš se potom taky na Davidském Kulaťáku a ještě, sorry, máme tady další třetí bouračku a ta je zase v ulici Patočková, tak určitě tam taky bacha. To je zatím k dopravě všechno, za chvilku je tady ale další track na přání a potom jsou už tady standardně Rap News, tak stay in.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: mobilní aplikace dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej. My tady dneska spolu krásně chillujeme, pouštíme si písničky, kecáme o super tématech. Já už tady mám další písničku na přání, který si objednal Adam, tak podíváme se, co vlastně si přeje.
1: Čau, zdravím všechny spinery z Ostravy, pěkně se nám tady vyčasilo počasíčko, zrovna jdeme autem, tak máme teď náladu na balkonovku od Respa. Moc díky, pa. Adam.
0: OK, to jo, naprosto neskutečné, v Ostravě se dokáže i vyčasit. No jo, nicméně pouštím tam balkonovku, skvělej track. Hele Adame, jestli pro něj chceš hlasovat, určitě se koukni na naše stránky Rádia Spin a tam tohle to můžeš podpořit jako hit parádu top 100 hitů. Určitě pojďte hlasovat vy i vy ostatní a teď už pouštíme tu balkonovku.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty, film tady s tebou v sobotku od Polko a protože za chvilku bude 5, tak jsou tady taky klasický rap news a dneska se dodáme takový flashový, dáme si flashovky, začínáme Bukou, který plánuje merch a nebude obyčejný, protože bude letní a dropuje ho už někdy v červenci, třeba vydá kolekci plážový výbavy, to by bylo něco. Doma ještě zůstaneme, Milion Plus totiž dropli knihu k jejich 10. výročí. Má obsahovat nezveřejněné fotky, rozhovory, popis všech interpretů a samozřejmě po ohlídnutí za minulostí tohle toho masivního labelu. Takže kámo, kdyby nestála 2000, už ji mám objednanou. No a na závěr ještě skočíme do Ameriky. Začalo nám totiž mistrovství světa ve fotbale, který má poprvé rapový vystoupení na otvíracím ceremoniálu, totiž zahrál Future. Tak skválně, koho tam uvidíme příště. Teď ještě skočíme na počasí. Venku je momentálně 22 stupňů, krásný počasí, ještě to spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 12 a zítra ráno čekej teploty kolem 16 stupňů a má být polojasno. S tebou tady Feli Mate, ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, na mojku je Matoj a startujeme další společnou hodinku, tentokrát s trkem na přání pro Jirku, mám ho tady na drátě, čau.
2: Čus, Matoj, ahoj.
1: Tak co, kámo, my jsme se tady tak spolu hezky pokecali o tom, že jsme ještě neviděli, s kterým mluví šestku. Tyjo, a že nemáme s kým na to jít, tyjo.
2: Nemáme žádný protikus, no, normální.
1: Nemáme, no, tak co s tím uděláme, asi na to musíme hold skočit spolu, co?
2: No, to by bylo trošku divně, ne, člověče.
1: Yes, kámo, hele, takhle se tě zeptám. Na tuhle tu legendární sérii, samozřejmě hororově komediální, jaký máš nejoblíbenější díl?
2: Ale jako ty typu nejlepší ty první dva.
1: Mhm, jo. Mám to úplně stejně, tam prostě každou hlášku znáš naspaměť, miluju to prostě jak v českém dabingu, tak i v tom anglickém, ale ten český to je prostě v srdíčku.
2: Jo, prostě. No, prostě první dva díly prostě vždycky jako jsou topový, už je to takový trošku vystřílený a už se to tam trošku opakuje, ale uvidíme, no, jako je tam původní obsazení, tak jo. To přesně prostě za to a bude to zase taková sranda, jako to byla ty začátky, no.
1: Já jsem na to hodně zvědavý a upřímně doufám, že mě to nesklame a že mě to pobaví, takže hele, určitě, Jirko, dáme si vědět, až to uvidíme a můžeme se tady do rádia dát spolu takový hodnocení pak.
2: Dobrá, domluveno.
1: Tak jo, hele, vybrali jsme ještě písničku od Dolara Prince Praha. Kam to pošlem?
2: Hele, pošlem to všem nám, Pražákům, aby jsme se tady v té Praze měli čím dál líp.
1: OK, tak jo, Jirko, posílám ti tam Prahu, užij si track a
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Maty.

0: Radio Spin, na mikro je Matej a mám tady další hudební víkend a další tracky od Beyoncé. Začneme s Slaďárnou, tak to mám rád, jmenuje se to Irreplaceable a pojednává to o rozchodu. Je to breakup song, ale není tolik litující se ani moc emotivní, jako spíš klidnej, sebevědomý a prostě ti říká, že to bude dobrý a lidi na zlomený srdíčko prostě neumírají. Takže v podstatě moc hezká věc, ještě na pozadí akustických kytar a samozřejmě s krásným zpěvem Beyoncé. No a potom tady máme Ready Drunk in Love, který udělala se svým manželem, takže s Jay-Zem. Tohle je úplný opak, tohle je o lásce a o tom pocitu, který je prostě, jako bys byl pod vlivem a trochu, no prostě drunk in love. Takže nejdřív něco o rozchodu a pak rapovější love song. Už teď na Rádiu Spin.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin, hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou relativně docela sízný, každopádně D1 je furt hustší na 108 kilometru u Jihlavy ve směru na Brno, se tam postojíš třeba 3 minutky. Jinak je to ale všechno krásně čistý, takže se přesouváme rovnou do Prahy, protože regiony jsou taky OK. Tam v Praze je bouračka v ulici Hartigova, takže určitě bacha. Bouralo se potom taky na spojice, a to u Černáku, u IKEA, takže určitě tam taky pozor. Zasekaná je momentálně taky Gbelská na Hloubětíně, taky Nuslák směr Legerka, Ječná, Vilzonka u Muzea a taky Bělohorská u Ladronky. To je k dopravě, ale zatím všechno, ty furt stůj tady s náma, Radio Spin, protože za chvilku máme další track na přání a potom, co potom, pokecáme o našem žebříčku Top 100 hitparáda, takže určitě buď tady.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na micu je Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Bouču.
2: Ahoj kámo, prosím tě, mohl bych tě poprosit, zahrál bys mi tam songu od Kalina. Díky moc a ať se daří, hezký víkend, ahoj.
1: Jasně kámo, dáme Kalina a taky Kojoa, protože si dáme jejich společný track, jenom ať nesním.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou tady Filí Maty. Radio Spin společně s váma hledá 100 největších hitů na československé scéně. Sestavujeme hit parádu, kterou jste kompletně celou nominovali vy. Tady máme třeba nominace od Pavla.
1: Čau spinaři. Hele, tak za mě určitě v top těch nejlepších skladbách nesmí chybět Rest Balkonovka, protože to je srdcovka. Tak jo, čau, zdravím vás všechny.
2: Sleduju to z okna, pozoruju životy.
0: Yes, Balkonovka je absolutní srdcovka, takže s tím naprosto souhlasím, že by tam nemělo chybět, co si o tom myslí třeba takovej David.
3: Ahoj, tady David, nominuju písničku Sergej Beat Antarktida.
4: Dropovat bomby jedna z mých hruty, schytávám hejt jak Vladimír Putin.
0: Antarktida, jasně kámo, tvrdá rapovka pro drsně jaké jako jsi ty. Každopádně myslím si, že tohle to má hodně velkou šanci na úspěch, protože je to relativně nový, má to hype. Teď se podíváme, co se ještě myslí Kačka.
5: Tady Kačka a já bych chtěla nominovat do hitparády 100% písničku O den míň, protože je to pecka, je to prostě srdcovka. Poslouchám to několikrát denně, takže si myslím, že hodně lidí byla za pravdu a tahle písnička nebo tenhle song by neměl určitě vypadat i chybět.
0: O den míň, zase rest, hele, souhlasím, taky fajn věc. A hele, co k tomu říct, nominace už jsou rozdaný, takže teď už stačí jenom určit pořadí, který samozřejmě určujete kompletně vy. Odhlasujete si to jednoduše, takže nabíhejte na náš web Rádia Spin a hlasujte pro svůj oblíbený track, je tam takovej žebříček, můžete hlasovat až 3x denně, takže si tam určitě zaškrtni ten svůj nejoblíbenější track, který si myslíš, že by měl být úplně první. A my jdeme ještě na počasí. Venku je momentálně 21 stupňů, to se bude také celý večer držet. K večeru, respektive přes noc, bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekej teploty kolem 16 a má být polojasno. S tebou tady Filí Maty a ty posloucháš Radio Spin.
6: Spin Radio.
7: Čau, tady Red Z. Zvu vás všechny na křest svojí nový desky Dark Side Fanatic v Brně na Špilberku. Je to už za 2 týdny, to znamená 17. června. Disky kupuj na SMS Ticket.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na majku je Maty a my spolu odpalujeme poslední společnou komunikátorovou hodinku a jak jinak než trekem na přání. Já už tady mám Davida, čau.
2: Čau, ahoj.
1: Čau, tak co, kámo, jaká byla sobota?
2: Jo, kámo, dobrý, byl jsem dneska venku, no, u nás teda tady pršelo, bylo to dobrý, protože, že já nemám rád tu, tento teplo, že to už jsem
1: říkal. Ty máš rád déšť.
2: No, jasný, no, a prostě jsem rád, že pršelo a už se těším na prázdniny, no, až budou.
1: Já úplně mega se těším na prázdniny, bráško.
2: Jo, ale taky budu se tady takhle vysílat o víkendu, Vicky a tak?
1: Jo. O víkendu to tady pojede stále a pořád. Hele, kámo, my jsme vybrali písničku od Kasanovy Bulhara, Svek Martin Fenin, kam to pošlem?
2: Tak jenom tady do studia, ať máš hezký den.
1: Ty jo, tak děkuju moc krát, takže pro tebe taky, ať máš hezký den. Já si užiju zbytek hezkého dne a dávám to tam, kámo. Svek Martin Fenin, čau.
2: Čau. Ladíš Radio Spin?

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flašce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To, je, to jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc to řekne, no, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho

0: dnešní dvojitou dávku Beyoncé na hudebním víkendu. Začneme s trackem If I Were a Boy, což je o tom, jak by to vypadalo, kdyby ses vyměnila se svým partnerem roli. Spíš je to o nějakých úhlech pohledu od obou pohlaví, hlavně na společnou lásku a život, ale jen si představ, kdyby ses mohl vyměnit pohlaví aspoň na jeden den. Jak moc velký uchylárny bys dělal? Tak přesně o tom není tato píseň, ale je fakt hezká, takže mám ji rád, je fakt cool. No a zakončíme to dneska s písní Already, tohle vyšlo v roce 2020 a to k projektu Black is King, což oslavuje celou africkou kulturu a celou její identitu. Jsou tady i feety od kluků právě z africký afrobeat scény, takže ceníme, jen škoda, podle mě by ten track mohl být trochu lepší. Každopádně zavíráme hudební víkend, aspoň ten dnešní, tohle je If I Were a Boy a pak Already a tohle je Beyond v hudebním víkendu Rádia Spin už teď.
1: Hudební víkend na Rádiu Spin hostí Beyoncé. Rádio Spin.

0: but you're just a boy.
1: Dvojitá dávka Beyoncé po celý víkend na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky u dálnic, ty jsou momentálně docela sjízdný, Hustší je momentálně akorát D3 a to u Tábora ve směru na Prahu, zdržíš se tam cca 12 minut. Regiony jsou momentálně krásně čistý, takže rovnou přeskočíme do Prahy, tam je momentálně zahustěnější Nuselák v centru směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, Hustší je momentálně taky Ječná, poblíž, konkrétně v ulici Italská u Rigra, je tam crash, tak se tam dej určitě pozor. Pražský okruh je pak taky zasekaný, a to u Štěrbohol až k Europarku na Průmyslový a Hustší je to momentálně taky na Hloubětíně na Gbelský. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku nás čeká poslední track na přání a potom pokecáme taky o zákazech telefonů ve školách.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v

0: Rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
1: Za váš Rádio Spin na majku je Maty a je to tady. Mám tady poslední dnešní track na přání a zahraju ho pro nikoho jiného než pro mýho chabra Juráška.
2: Ahoj Maty, tady Juráš. Nedal byste prostě nějaký ostřejší DMX a bylo by to pro všechny, ať slunce svítí. Díky, ahoj.
1: To je slovo do pranice, ať slunce svítí, kámo, na tenhle ten hood, protože posílám tam track, který je mega cool a miluju ho.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je v tuto už večerní hodinu maty, společně jsme tady felili na odpoledním komunikátoru a to už od dvou, takže jsme to měli totálně nabitý, ale ještě nekončíme, protože se nám tu rozmohl takový nešvar. Telefony na základkách možná totiž čeká masivní ban. Andrej Babiš totiž plánuje příští týden předložit návrh o jejich zakázání. Podle něj se děcka prostě nesoustředějí. Mají se prostě učit a ne doomscrollovat, ne? Tak jim to zakážem, aby to pochopili, že je to špatný. Hele, osobně si myslím, že regulace telefonů u dětí je určitě na místě, ale regulace se už dějou. Dokonce jsou na to i nějaký vyhlášky od ministerstva školství, ale kompletní zrušení, to mi možná přijde too much, nebo je to za tebe OK? No uvidíme, jak se to vyvrbí, každopádně všem školákům držím palce, věřím, že ještě před prázdninama budete mít nervy trošku nahromadě. Každopádně, hele, teď mi něco napadlo, zrušení telefonů na základkách. Pojďme zavíst zrušení telefonů ve sněmovnách. Nebo ve sněmovně, to si myslím, že by řadě těm politikům dobře spadla ta brada. Taky se ještě koukneme na počasí, venku je 20 stupňů, to se bude držet na ten večer. Přes noc bude nejnižší teplota 12 a zítra ráno čekej teploty kolem 16 stupňů a má být celý den polojasno. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a slyšíme se zase zítra. Tak čus.

0: se s vesmírem. Je 18.55 a to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

0: Kitchen Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: prostě,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Zrovna dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležité zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty starosti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Jo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná a já jsem byl schopný udělat nějaký... Pro mě, já jsem byl schopný, tak to prostě bývá, já jsem byl schopný udělat nějaký ústupek, říct, hele, budeš naštvaný, když to nevyzkoušíš, jako je nejvyšší čas, ideální věk, už moc času není, ale fakt nakonec mi moje okolí, ať už jakože v typu právník nebo manažer, nebo i moje přátelé a rodina opravdu doporučili, že bych se na to vyprdnul, protože ta smlouva je opravdu šílená a takže docela jako průlomový v tom, že mně se vlastně na začátku tohohle roku jako nějaký můj mindset jsem si musel totálně překopat. Byl jsem z toho docela špatný, jakoby měsíc a půl jsem byl opravdu smutný, protože jsem říkal, aha, ty vole, tak já jsem počítal, že letos to bude se nést v tomhle duchu a ono ne.
2: A budeš to zkoušet někudy jinudy? Protože určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven. Takže,
2: a ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá. Ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady rok a půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase začít pracovat na něčem jiném, no.
2: Takže no, taky ne?
1: Dynamický.
2: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to ve finále, bylo to jednoduché, je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň, a buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepociťuju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který. Opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem sehal do kompu a měl jsem ty zvuky. A dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuje, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil. A jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
2: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jako teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí. No. Takhle to vnímám.
2: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří. Takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já si nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém a žiju každý den.
2: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten Pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak
1: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když tím lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků pro jejich stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidějí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
2: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tvém věku, nebo
1: tak.
2: Přibližně v tom věku.
1: To dělá strašně moc, to jsi řekl, to narazil na super vlastně věc. To dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
2: A každý chce zažít znova svůj edikt.
1: Je to tak.
2: Okay. Ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě zná jako nějakého trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
1: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě doteďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
2: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
1: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám já mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
2: Rád se na to podívám. Co mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
1: Ty jo, jak jdi, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit nebo když jdu na kolo nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
2: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, kterýmu se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakého žánru?
1: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojit to vlastně dohromady a když narazím občas na něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespomínám na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
2: Okay.
1: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
2: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tě baví dělat remixy?
1: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinou večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no ale jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super.

0: Když tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
1: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
0: Jo, jo.
1: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
0: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasama a těma novýma písničkama. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
1: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
0: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkám si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech. Takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je, a jsou často dny, kdy se vzniknou šílené věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlým to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
1: Kolikátej pokus třeba?
0: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
1: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že jo? To je úplně jiný single.
0: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
1: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
0: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
1: A neprozradíš zatím?
0: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak je kolik? 5 hostů.
1: 5 hostů?
0: Velmi zajímavých, československá.
1: Dobře.
0: Taková směska.
1: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
0: Jo, jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
1: Dobře.
0: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení Kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
1: Jaký to je pocit?
0: Je to fajn pocit, je to 60. ročník, takže si docela mi dali důvěru, si myslím, pánové.
1: Velkou odpovědnost.
0: Velkou.
1: Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropo?
0: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů strašně.
1: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
0: Přímo před Termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekanej, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže poprvé v životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
1: Jak se hledá sbor?

0: hudbu, jak jsi našel sbor?
1: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
0: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? Jestli je napadne automaticky...
1: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce. Mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve Varech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival Pokán, což je
0: hustý.
1: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15-letých dětí, kteří ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože zahájení kvifu. Začínají prázdniny až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život, jo. Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
0: jo.
1: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli to babecka. Jako
0: na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tak na branku, jak zaujmout velkou většinu.
1: Já jsem tam nechtěl dávat totiž orchestr, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek, byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
0: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
1: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designové věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
0: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
1: ne.
0: Že se to jenom nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
1: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale...
0: Těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
1: Říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu, než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různý umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
0: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne? Myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tvým věku ti může závidět zkušenosti, které jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
1: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
0: Kongresák ti přijde hezký sál?
1: Něčím jo, fascinuje mě.
0: Ok, tak to je pro mě překvapení.
1: Jo?
0: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
1: Ani ty chodby tě, ani to...
0: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality. Nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
1: Jasně.
0: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam si dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu a
1: nejsem... No a třeba Nová scéna.
0: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
1: Je to tak.
0: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten než Paláce kultury.
1: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
0: A tak to se děje, nebo
1: to neděje? Se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí.
0: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
0: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
0: Já teda musím říct, že kdykoliv přijedu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
1: Fakt?
0: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
1: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň já, když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň mě to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby...
0: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
1: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak dáš, to je už dost.
0: tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
1: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
0: Okay. A ne, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
1: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
0: Teď se tak zvážněl.
1: Ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle a zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když už někde do práce, to je náš všechno, samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
0: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, okej. Okay. Anette chystá show na 12. listopadu do U2 Univerza, jak se na tom budeš podílet ty?
1: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali a budu fandit a těšit se. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60, takže za vlastně necelý 2 dny je to super.
0: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
1: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
0: Já vždycky bojuju trochu s tou arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
1: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
0: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
1: furt.
0: A na čem jsi byl teďka naposled?
1: Tyjo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
0: Tak ale, moc chodíš na koncerty.
1: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by Maglajs.
0: Jasně.
1: Ale tyjo, normálně jasně teď úplně vyrazil dech.
0: Tak nevadí, tak budeme pokračovat, a když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
1: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop u nás nejenom.
0: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
1: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
0: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc dobře.
1: Jo, myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojují to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký a jako respekt k tomu, že z toho pro ně udělají nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
0: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně a myslím, že let strán zahraniční televize by se...
1: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
0: Teď už prostě. Tebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
1: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Protože to mě baví, baví mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
0: Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Jo. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
1: Je to tak.
0: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
1: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
0: A kam by se chtěl podívat?
1: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp. Včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko, my jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám, víš, jako, že to není, že...
0: Že prostě vypnete.
1: Ano, že to není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra a prostě si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
0: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
1: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to můžu říct, protože on to je rádio.
0: Tak to zkus říct.
1: Na Vejbu.
0: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan, tak co říkáš na současnou politickou situaci?
1: Je to fakt těžký. Jako.
0: Bude to lepší podle tebe?
1: Ne. já nevím, je to šílený. Je to šílený, hrozně to rozčiluje a celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě tak žijeme ve společnosti.
0: Žijeme ve společnosti.
1: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije, a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
0: Stane jako se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
1: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
0: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
1: je
0: komu
1: tak,
0: se třeba.
1: Je to tak, no, ale tak it is what it is.
0: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
1: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, že tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
0: A na pizzu.
1: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol, bude to super.
0: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spin Talku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spin Talk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Olách, Maniak, Koky a Saucer. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spain.

nohama na zemi, no hlava je v nebi, to kombo je heavy. Sněli jsme o tom, co žijeme, věř mi, že tak ready jsem nikdy nebyl. Dostali jsme se na levely, ze kterých teď už nemůžeme slevit.

0: doby, když nebyly louky.
1: Československý speci.
2: Československý speciál.
1: Rádio Spin 962 FM. Be in.
3: See us on the phone, we'll be watching all.

0: československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Volám na Sibiř, babuška, vše v pořádku. Ledově klidné jak sopka z Kamčatky.

0: Československý speci.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 96 FM. Be in. It's okay, okay.

tu smluv venku, cigány upina zas dneska hrajú. Zas bude bitka, bratku, tak sa u nás veci majú. Durezané líca, dulamané nohy, moje štvrti si držpíky.

0: seriál s hvězdičkou. Nevybípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Jméno v rejtre je mu víc než žena daný. Opětovně vzaný.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na Rádiu Spin. Rádiu Spin. Nejvíc rapu v republice.

nosím Machine and Give a střílím slova na mikrofon, jako by to byl slovenský premiér, ale volen im mea. Bau eine Bombe, rauch ohne Pause, 24 Stunden, chodím po Berlíně, treffenu vampíre, ocepě.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu